Keisnéis ná céh gan an tatain seo bhil beg le chlóstal go hána lua. Ig bhar a tru a sunnií fadéire ag gobrií le Becky Hill, say something.

Keisnéis ná céh an an tatain seo well beg le chlosstal go hána lua. Ig bh a trochas sunnií fadéire ag gobrií le Becky Hill, say something.